a řekli hele, lije si kousek trávy mám, že poznají talent. A já se jevil v pohodě, že je tu konkurs na návsi v hospodě.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává

0: Začíná playlist Music a jako vždycky vás u něj vítá Standa Čeněk a samozřejmě i dnes pro vás mám informace o nových deskách, taky se podíváme na aktuální singly, určitě nevynecháme nějaký ten český tip a rozhodně nebude chybět ani hudební ohlédnutí, tak ať se vám dnešní pořad opravdu líbí, začínáme.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

Ještě jednou vítejte u playlist Music a pojďme se pustit do hudebních novinek. Finská metalová královna a bývalá zpěvačka kapely Nightwish, to je Tarja, která vydala své nové studiové album a podle samotné zpěvačky jde o nejtvrdší nahrávku její solové kariéry. Po 7 letech od posledního ryze metalového alba se vrací ke kořenům symfonického metalu, ale tentokrát s ještě větší intenzitou a temnější atmosférou. Deska nabízí desítku skladeb, ve kterých se potkává orchestrální majestátnost, filmová nálada i tvrdé kytary. Samotný název alba Frozen Noir odkazuje na francouzské slovo Frozen, ten zvláštní mrazivý pocit, který člověku přeběhne po zádech při silném hudebním zážitku. A právě takový zážitek chtěla Tarja svým fanouškům nabídnout. Pokud tedy milujete symfonický metal ve velkolepém podání, tak tohle album by vám rozhodně nemělo uniknout. A teď už hudba, která umí vyvolat pořádný mráz po zádech.

Švýcarští hardrockeři Godhard se vracejí s novinkou More Stereo Crash. Je to osmistopé mini-album, které rozšiřuje příběh jejich loňského alba Stereo Crash. A fanoušci se tady mohou těšit na 5 dosud nevydaných skladeb, taky návrat písně Mayday i novou verzi skladby Liverpool. A tu si za chvilku pustíme. Zkrátka a dobře, Godhard dokazují, že mají stále dost energie i nápadů.

Posloucháte playlist Music a já pro vás mám ještě jedno nové album. Po 14 letech se vrací jedna z nejvýraznějších poprokových kapel přelomu tisíciletí, američtí The All American Rejects. Letos vydali nové album Sandbox, které je jejich první studiovou deskou od roku 2012. Novinka vyšla 15. května a kapela ji vydala nezávisle mimo velký label. Album navazuje na energii jejich úspěšných koncertů, na tradičních místech, které v posledních letech znovu přitáhly pozornost fanoušků. Album tak ukazuje, že tahle kapela nezůstala uvězněná v nostalgii, ale dokázala svou hudbu posunout dál. A teď si pojďme připomenout, proč tahle parta kdysi ovládla rádia po celém světě.

0: Tohle byla v playlist Music aktuální alba a pojďme se teď podívat na zbrusu nové singly, a tedy na alba, která nás teprve čekají.
1: Rádio je slyšet.

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na čerstvé hudební novinky a na alba, která se teprve chystají a v brzké době se jí dočkáme. Myslím, že jedním z velkých překvapení by mohlo být nové album skupiny Rolling Stones. Ano, Stoni dokazují, že ani po více než 6 dekádách na scéně nestrácejí chuť experimentovat. Legendární britská kapela totiž představila nový videoklip ke skladbě In the Stars a fanoušci v něm mohou vidět něco opravdu nečekaného. Mick Jagger, Keith Richards a spol. V něm díky umělé inteligenci totiž omládli o několik desítek let. Pomocí moderní technologie se členové kapely proměnili ve své podoby ze 70. let. Novinka In The Stars zároveň láká na chystané nové album, které vyjde 10. července a nabídne tuším 14 nových skladeb. A pokud vás zajímá, jak vypadají Stouni ve své mladší verzi, tak si tenhle videoklip rozhodně nenechte ujít.

Další z hudebních novinek, která se na nás chystá, spadá do kategorie symfonického metalu. Právě symfonik metalová Xandria posílá fanouškům další ochutnávku z chystané novinky. Německá kapela zveřejnila single Colors, který předznamenává album Eclipse, plánované na 7. srpna. Novinku doprovází i oficiální videoklip a podle samotné kapely jde o skladbu, která velmi dobře ukazuje pestrost celé desky. Nové album má nabídnout 11 skladeb a podle kapely půjde o jednu z nejrozmanitějších nahrávek v historii skupiny. Pokud vás tedy baví spojení symfonického metalu, velkolepých aranží a silných melodií, tak určitě stojí za to mít tuhle kapelu v hledáčku. A teď už pojďme za novinkou.

Švédští metaloví vizionáři z Avatar jsou zpátky s novým singlem Crying Fire a zajímavé je, že nejde o žádný rychle spíchnutý bonus nebo nějaké Bčko. Skladba vznikla už během nahrávání jejich posledního alba Don't Go in the Forest, které vyšlo na podzim loňského roku a kapela se tehdy rozhodla tuhle skladbu schovat na později. Šlo prý o jednu z nejsilnějších skladeb z celého nahrávání a kapela si položila jednoduchou otázku. Co když si to nejlepší necháme na později? No a výsledkem je skladba plná emocí, která pojednává o vytrvalosti, v bolesti a o vášnivé lásce. Novinku doprovází taky oficiální videoklip a potvrzuje, že Avatar stále dokážou spojovat teatrálnost, temnou atmosféru a silné melodie způsobem, který je pro ně typický. Tak si pojďme tu novinku, nenovinku teď poslechnout.

0: Posloucháte playlist Music a já navrhuju, abychom se teď podívali na domácí hudební scénu. Pardubická Vypsaná fixa se po 4 letech vrací s novou studiovou deskou, ta se jmenuje Ideál. V pořadí už 11. album uvádí kapela heslem Něco končí, Ideál začíná. A sama říká, že ho věnuje dobrým vztahům mezi lidmi a přesně to je svět fixy, obyčejné věci, které ve skutečnosti vůbec obyčejné nejsou. Tak my si teď novinku pustíme a pokud po pár minutách zjistíte, že máte chuť pustit si celé album znovu, tak je dost možné, že svůj ideál právě našla i Vypsaná fixa. Tady je ukázka.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Dnešní playlist music se pomalu dostává ke svému závěru, ale pozor, ještě nesmíme zapomenout na jedno malé ohlédnutí. Tady je.
1: Přesně 4. června 1984 vyšlo album, které změnilo kariéru Bruce Springsteena a stalo se jednou z nejúspěšnějších rockových desek všech dob. Born in the USA. 7. studiové album The Bosse nabídlo neuvěřitelných 7 hitových singlů v americké top desítce. Najdeme na něm skladby jako Dancing in the Dark, Glory Days, I'm on Fire nebo titulní Born in the USA. Zajímavé je, že zatímco hudba působí jako velkolepá oslava Ameriky 80. let, texty jsou mnohem hlubší. Titulní skladba například vypráví příběh veterána z Vietnamu a kriticky se dívá na jeho návrat do běžného života. Právě kvůli chytlavému refrénu byla píseň často mylně považována za vlasteneckou hymnu, přestože její skutečné poselství je podstatně složitější. Album zároveň definitivně proměnilo Bruce Springsteena z respektovaného rockového písničkáře v globální superstar. A i po více než 40 letech patří Born in the USA mezi nejvýznamnější rockové nahrávky 80. let.

0: Takový byl tedy dnešní Playlist Music, kterým vás jako vždycky provázel Standa Čeněk. Já se pro dnešek loučím, mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.
1: Playlist Music. Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

jako zlíte za ně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím pál plamen, jako zlíte za ně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu hudebních výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dnes podíváme na to, co se odehrálo v 25. kalendářním týdnu. Takže jdem na to.

18. června v roce 1942 se narodil Sir Paul McCartney, samozřejmě z kapely The Beatles, a v roce 1963 se narodil Dizzy Reed, klávesák kapely Guns N' Roses.

19. června v roce 1987 odehrála kapela Guns N' Roses svůj historický první koncert v Londýně. Takže my si teď pouštíme a je tady song Paradise City.

21. července v roce 1981 se narodil Brandon Flowers, zpěvák a klávesák kapely The Killers.

22. června v roce 1985 se v Americe Bryan Adams usadil na 2 týdny na vrchol singlového žebříčku se singlem Heaven. Byl to jeho vůbec první prvenství a navíc tato skladba zazněla ve filmu Night in Heaven, takže my si ji teď pouštíme.

letošního kalendária je 23. červen, kdy se roku 1965 narodil kytarista kapely Oasis Paul Bonnie Head Arthurs.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno, čtvrtek 25. Na kalendáři 25. červen, svátek má Ivan. Krátce po celé půl šesté, raní Eter, raní Prout, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice, také H-Centrum Pardubice a hokejová arena Enteria Pardubice. Samozřejmě i další divize od Enterie.

Tak dneska se nám to podařilo dostat, jak se říká, pod kontrolu, pod palce, poměrně rychle. Je tady náš celý tým, který vás zdraví samozřejmě. Je krásné ranko. 6:45, neskutečné, jak to letí.

Nádherná muzika, Celine, ranním éterem, ranním proudem na frekvencích rádia Hejty na Turner the Best. Vy nám píšete a zdravíte nás a přejete krásné ráno i nám z České Třebové. Láďa autobusák, Milane, něco do autobusu, mám tady lidi, posloucháme, no tak to je the best.

Je krásně vidět, jak jste naladění na prázdniny, na dovolené. Tak proč si neudělat takovou malou ranní party? Do České Třebové tady posíláme Queeny.

Úžasná muzika Queen, 7 pouhých minutek do půl 7, to je neskutečné. Jinak dnešní počasí taktéž neskutečné, 34 stupňů v průměru přes den. Každopádně nechceš být teďka v Řecku, ani v Itálii, ani v Chorvatsku, tam dnes očekávají 42, velmi příjemné teploty na grill. No a do studia vchází také Jana Ohebná, samozřejmě zasvobodná Janíčka Krpatá, sedla si za mix, Janina, pojď se, co? Nevohejmej se tak. Slyši ti to.

Zvedná muzika, německý projekt Avantasia. Producent, skladatel Tobias Semet, kterého znáte také z party Edguy. My ale frčíme dál, Bonfire.

stále nový Nazaret, ranové je 4,5 minuty, nás dělí od 7. raní. Tohle už je Mick Jagger, The Rolling Stones.

0: Rock for you. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time Rock for you. Rádio Hey.
1: Je to tak, první část a první hodina už je za námi a my startujeme tu další část ranního éteru, ranního proudu, který vám přináší Enteria Holding v Pardubice.

jsme si skončili, jak se říká, Rockets, Rock and Roll Music, The Sweet. Za pět pouhých minutek, 7:45, hezké ráno. Jdeme dál s muzikou Bon Jovi.

norský producent Showman. Jedete s námi na ranní vlně, ranního jezeru, ranního proudu. Partnerem nikdo jiný než stavební holding Interia Pardubice a neb velkáparta.cz. Mrkni na web a můžeš u nich dělat.

Zdravíte nás také z Prahy, Zdenda Praha zdraví. I my posíláme pozdrav do Prahy. Přejeme hezké ranko. 4 minutky už jenom do půl osmé.

Pojďme za další informací. Následky střetu dvou nákladních aut zkomplikovaly ve středu provoz na dálnici D1 na Benešovsko kvůli nehodě, která se stala ve zúžení dálnice. Policie navíc než hodinu uzavřela směr na Brno a tvořily se tam také kolony. Kteří jste tam byli, tak jste dokonce dávali nám i vědět zpětnou vazbu, protože my jsme s Honzou Riedlem tuhle tu dopravní nehodu rozebírali. Honza Riedl ještě mi napsal pár aktualit, než naskočí zase sem ke mně zpátky do éteru, což bude nějakou chvilinku trvat. Myslím si, že bychom se měli s Honzou spojit hned také zítra, tak mi napsal Milane šoférům, řidičům říkat pauzy dodržovat, pitný režim dodržovat, skutečně na to dbát, doplňovat akumulátory, tedy baterie ve vozidlech a pozor na elektromobily, tak i tam hlídat výkon a nebo chraň Bůh přehrátí těch krásných článků, co tam máte, jo, co tam vozíte. Honzovi děkujeme, jedeme dál s muzikou Metallica.

0: Ta Foo Fighters nás doprovází a doprovodila k 8 raní. A my si s vámi společně dáme krátkou pauzu.
1: Radio Hey. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
9: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: 7. minuta po celé po 8. raní stihli jsme si dát takzvaně tvarohový koláč. Karla už nechce. Jdeme s vámi společně.
1: Hey Radio CZ.

Fate No More za námi, Eddie Van Halen. Těsně před námi, jedeme na něho, ale společně každopádně na celou jejich partu. Pasadena 1972. Jump!

0: legendární sestava formace Van Halen, Jump, ano, na vlnách, Féteru Rádia Hej, v raním éteru, v raním proudu. My se už díváme za další informací, oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek. Nově funguje, pozor, na adrese edalnice.gov.cz, přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky. Novinky.cz.
1: Montag lieben Klausen Globen.

Na tohle je ukázka, když se udělá nádherný text, nádherná slova. Se spojí s muzikou úžasnou. Úžasní muzikanti, kapela Koda, Oltář i kříž.

0: Showtime Rock for You.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Dámy a pánové, v ranním éteru, v ranním proudu, oblíbená česká formace, sestava Lucie. Robert Kodym, Petr Chovanec, David Koller, Michal Dvořák.

0: Hej. Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hej Rádio.
1: Full time rock for you.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: A jestli jste tady s námi společně, jakože jste, tak si tohle dáte taky s námi. Olda.

Jde vám to nádherně, úžasně, krásně. Nádherně zpíváte, jen ta paní vzadu tam. Ta ještě nespívala. Pojďte s náma to zkusit. Máme si ještě jednu. Ještě!

0: Ano, je tady ten správný čas, kdy se díváme do krásných sluných Českých Budějovic. Měl by tam být už také Jirka z kapely a Sparty 7 České Budějovice. Jirko, slyšíme se, jsi tam?
1: Slyšíme se, ahoj, zdravím všechny posluchače rádia, hej, a předám vám slovo Honzovi Kirkovi Běhunkovi.
0: Výborně, tak mu ho předej. Honzo, já tě zdravím, každopádně. Výborně, vy jste se kluci připravili takhle hezky a vás tam je víc, což je jedině dobře. Každopádně Seven České Budějovice zná poměrně hodně fanoušků. My jsme zjistili, že je znají, nebo vás znají také v okrese Chrudim, také na Pardubicku. Vy poměrně hodně jezdíte a rotujete ty české festivaly. My známe vaši muziku, my si dáváme dokonce do éteru také Pláč andělů, skvělá skladba, skvělá muzika. Kluci, pojďte někdo z vás představit taky celý tým tedy. Tohleté Party 7 na České Budějovice. Pojďte to tam někdo říct.
1: Čau, tady Kombi, Komberec, Jirka, ahoj, Milane, zdravím. Takže na kytaru Honza Kirk Běhunek. Zpěv to jsem já, Jirka, Kombi, Komberec, na basu hraje Petr Kunc, druhá kytara Pepa Machutka a za bicíma sedí David Vrba. Máme samozřejmě tým techniku, ale to než bych vyjmenoval, tak nám skončí ten prostor, ale my...
0: Hele, každopádně, my víme, že jezdíte i s tou poměrně dobrou, dostatečnou show, to znamená, že vlastně pořadatelé už o tom vědí a vy si vozíte sebou skutečně techniky, kteří napojí různé systémy od, nevím, kouřů až světel a tak dále, pyrotechniky a všechny tyhle ty věci, které mají ten design doplnit a doplňují úplně senzačně, my o tom víme. Každopádně, České Budějovice, já vím, že možná jste to nechtěli otevírat, ale já to záměrně otevřu, protože Seven nám proudí ještě trošičku někde jinde, ale ten originál máme v Českých Budějovicích, kluci, jak to je? A je to tak, že jo? Je to tak.
2: Já bych to nekomentoval, je to tak.
0: Je to tak. Každopádně, Pláč andělů, já jsem, hele, teďka si všiml, Jirko, jak jsem tam odstřelil úplně jinam taky, jo, rychle, jo, Pláč andělů, to je bezvadná skladba, na tom se podílel kdo, kluci?
1: Muziku psal Honzia a text jsem s dovolením dělal já.
0: Jasně. Co se týká, protože vy jste takový krátká, myslím, že to bude takový delší, že jako se rozpovídáte, jo. Jinak, Jirko, ty máš takový příjmení, jako já jsem ho nechtěl říkat, já jsem říkal, nechám to na tobě. Prosím tě, můžeš nám ještě jednou říct to příjmení tvoje?
1: Opravdu mám?
0: No,
1: tak řek. Jirka Komberec, jako koberec, ale je tam mno za o.
0: Jo, to je dobrý. Já jsem si to totiž strašně pojet jako kobylinec, jo, ale ty, to jsem nechtěl říkat, jo.
1: Kobylinec, to je zase něco jiného. A proto mi známí a kamarádi vymysleli přezdívku Kombi, že to je kratší, ale slyší na to můj kluk, brácha, všichni na to slyší, můj táta, všichni.
0: Jasně. Každopádně pojďme za muzikou. Vás čekají festivaly, to léto se otevírá. Jak to vypadá, třeba ty, Jirko, pojďme na to, jak to vypadá s datumama, protože jezdíte poměrně hodně, jste vytížený, kam nás pozveš?
1: Takže já bych vás pozval. Tuto sobotu hrajeme na Moravě, v Křižanovicích. Je krásný historický festival, kde hrajou skvělý kapely. Letos je tam Ingot, je tam Fanny.
0: Ano.
1: Dál máme 10.7. Mičovice v Jámě Fest. To je, myslím, na Prachaticku, tady v jižních Čechách. Pak jsou to Motohody v Podluží, to je další Morava. 17.7. 18.7. Kotel Hell, Horní Pěna, Jindřichohradecko, 24.7. Ústecké slavnosti v Ústí nad Labem a 25.7. Woodstock Borkovany v Borkovanek, taky letitej krásný festival a tímto bych chtěl všechny posluchače rádia hej pozvat. Ať se přijdou podívat, budeme se na ně moc těšit.
0: To je nádherná sestava datumů, prostě je vidět, že to léto budete frčet a vaše muzika se hodně líbí, je to perfektně sehraný, já jsem měl možnost slyšet pár věcí, jak live, tak vlastně i v ukázkách, který si mi poslal a tak dále. A to znamená, držíme palce, ať ty festivaly se vydaří, jakože se vydaří a představte si, že budete mířit už příští rok také na Chrudimsko a konkrétně do Zaječic, to už víš, Jirko, jo?
1: To už vím, už by volali tvoji kolegové, už chtěli po mně to po potvrzení, tak jsem to potvrdil a říkal jsem, že si pak ty drobnosti pošleme. A já mám takový dojem, že my se uvidíme v Horní Pěně.
0: Tak měli bychom se tam vidět, uvidíme, jak to všechno dopadne. Jirko, zatím bych to možná rekomentoval, uvidíme, jak to tam všechno bude. Každopádně se na vás, kluci, těším osobně. My si teďka dáme Pláč andělů, skvělou muziku, Seven České Budějovice, takže pojďme si to, kluci, zahrát a jak říkám, hodně zdaru a zase třeba někdy, jak se zpívá i v Katapultu někdy příště, tak možná někdy příště s vámi. Jdeme na to a já vám přeju úspěšný, krásný den, chlapi.
2: Moc si děkujeme, hele, a zdravím ještě jednou i já, fanoušky vaše, a nesmírně si vážíme vašeho rádia. Takže mějte krásný den všichni a mějte se hodně rádi.
0: Tak
1: ahoj,
0: jo.
1: Mějte se hezky a zdravíme všechny posluchače rádia, hej, ahoj.
0: Děkujeme.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Hey Radio.

0: Pizzerie u Mnicha Hrochu v Týnec, okres Chrudim. Úžasná středověká pizzerka s úžasnými pizzami. A právě tu můžete mít třeba dnes nebo zítra. Necháme to na vás, když si to vyzvednete, kdy vám to přivezou. Každopádně my už sledujeme náš mobilní telefon, Lenku. Karle, podejně to. Je to tam živý. A někdo tam volá. Tak halo, slyšíme se, kdo pak je na telefonní lince. Slyšíme se, hezké ránko.
1: Dobré ráno, slyšíme se.
0: Slyšíme se úplně nádherně. Kdo pak je tam? Ještě vaše jméno odstěné.
1: Marcela,
0: prosím tě. My se ještě zeptáme také odkud, protože nevíme, odkud voláš. Odkud voláš? Jako město třeba, nebo ulice, nebo nevím.
1: Chrudim.
0: Chrudim. Ano, hele, ty jak ve škole. Chrudim. Marcela. Marcela. Dobrý, no tak Marcelko, hele, dáme otázku, ať tě neničíme, netýráme, jak se říká, samozřejmě extraliga, lední hokej, ano, zase zaútočíme na to, prostě Pardubice a my jsme tady Pardubáci a tak dále, extraliga, lední hokej, pardubický tým se jmenuje, jak myslíš, že se jmenuje pardubický extraligový hokejový tým?
1: HC Dynamo.
0: Výborně. Zaplať pánbu. Je to tam? My gratulujeme, asi už víc trápit nebudeme, nebo ještě něco máme, třeba chceš si k tomu, já nevím, něco říct, nebo že máš třeba velkou radost taky. Marcelo, projev se trošku.
1: Ano, mám velkou radost, protože zítra mám narozeniny, no. Tak určitě bude pizza k narozkám.
0: No tak to je krásný, tak my ještě k tomu všemu gratulujeme za celý tým Rádia Hej Praha, samozřejmě hodně zdravíčka, štěstí a co ještě lásky. Marcelo, samozřejmě děkujeme a pizzu předáváme. Měj se krásně a krásný, úspěšný dnešní den, ahoj.
1: Taky, děkuji, měj se, ahoj. Děkuji.

Jak jsme vás to krásně naučili na startu letošního léta vyhrát pizzu a dát si něco dobrýho. Středověká pizzerie u Mnicha Hrochů v Týnec, ta nejlepší pizzerie na Chrudimsku. Zavítej tam s celou rodinou.

Karel říká, Karel, ale to počkej, to říkáš správně, jako my bychom taky měli zavítat do pizzerky a dát si tam něco dobrýho. Jsme rádi, že s námi trávíte ranní éter, ranní proud, krásný sluneční čas. Jednak musím potvrdit, že už od ranního času s námi jste v kontaktu, co se týká posílání SMS-ek, odkud všude posíláte, je to neskutečný.

Dámy a pánové, já bych vás velmi rád pozval na další akci Ještě rádia Hej, kde se společně uvidíme, setkáme, pokecáme. A bude to 30. července, Chrast u Chrudimi náměstí, krásný památeční dům u Konvalinkových, tak vedle něho budeme, je tam zmrzlina, kavárna, prodejna sladkostí. Řídí to Dáša Týcová, já to na ní prásknu. Skvělá ženská, která miluje památky. A tento dům v Chrasti u Chrudimi pomohla zachránit, jak se říká, vlastníma rukama. Za což děkujeme, protože se tam můžeme všichni chodit dívat na prohlídky. A vedle toho bude koncert The Paper Jack 30.

skvělý James Dean Bradfield. My si s vámi dáme ještě zhruba půl hodiny. Dnes to malinko zkrátíme, ale jenom o kousek. Zítra ráno za mě zaskočí Jiržík Bástič. Jirku, zdravím tímto. Švalenku do 8 a od 8 pojedu, pofrčíme. Já tedy páteční éter, páteční proud.

CZ. Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

úžasná romantická Metallica. Za okamžik 10:45 a vy nám píšete z Humpolce z kempu. František píše: Milane, skáče nám tady bluetoothový reproduktor po trávě.

Je krásně vidět i na vás tam, milých posluchačích Rádia Hey, jak už se připravujete na prázdniny, na ten plnej CRS, jak se říká, prázdninovej, už grillujete. Květa a Martin napsali z Liciboříc, posloucháme Rádio Hey, je to jízda jako prase. Hele, já bych si to prase spíš dal, já bych si ho spíš dal na grillu.

srandu, paní, našla paní Dimitry, ocelová parta, 8 pouhých minutek do 10:30, Monika ještě píše. Krásné dopoledne do rádia, prosím o zahrání nějaké pecky od skupiny Roxor, ať mi to dovolenkové poflakování pěkně rokově utíká, Monika z daleké Konárie, ty vole. Karle, kde je Konárie? Nevíme, Moniku zdravíme, Roxor jsme hráli, ale hele, my ho dáme ještě s jinou skladbou, řekněme k dnešnímu závěru.

pojďme za ní. Malou revoluci v jízdních řádech hromadné dopravy v Praze odstartuje letošní září, kdy dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. V následujících letech se síť na povrchu rozroste o 7 nových tramvajových tratí. Další opatření se dotknou i autobusů a vlaků. Praha aktuálně.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Už je to tu zase a v rokovějším rochu.
3: Ještě splníme jedno přání pro Moniku Roxor a jdem do plavek. Kdo z vás je v plavkách? Ukažte se. Jo, všichni. Všech 12. Ještě to nalej, nalej mě.

se tam, kde už si tolikrát hrál. Všechno je pořád stejný, jen čas ten letí. Jsi jako malej kluk, co si chce hrát?

Dámy a pánové, skvělá parta kapela The Paper Jack, na kterou se můžete přijet podívat společně s námi s rádiem Hej, Chrast u Chrudimi náměstí 30. července. Ať žije Beat!

jednou nám světla zasnou a pěkný chvíle sebere nám čas.

Tak nezapomeňte a přijďte za námi. 30. červenec, Hrastu Chrudimi, náměstí. Fešáci, mějte se krásně, jdem do ručníku, jdem do šaten. Ano, Jano. Janino, pojď sem. Pojď sem ještě. Nalej to. Maječný koňak konečně mám a nejsem v tom sám. Já děkuji. Děkuji. Přátelé, fešáci, děkujeme i vám, že jste s námi vydrželi až do této chvilky, do této doby, do tohoto času. Mějte se krásně a zase zítra. Zítra ráno. Ahoj!

jinak, čeho si ještě můžete všimnout na televizních obrazovkách, právě se objevil také partner našeho ranního éteru, ranního proudu, stavební holding Enceria Pardubice. Děkujeme.

prdeli. Dnes jsou v pekle všichni veselí, dnes jsou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio. Hey Radio.

0: Rádio Hej. Rádio Hej. Fajné.
1: Wahnsinn! Dankeschön!

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
5: Jsi na šrot, to my taky, jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus,
0: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Master of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
6: Tvůrčí skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny poprosle zábavy a výživných informací.

Přátelé Zeleného údolí, přítelkyně z domu smutku, samozřejmě Zach Wilde a jeho Black Label Society a jeho novinka letošního roku, roku 2026. Já jsem to původně chtěl zahrát našim fotbalistům, že nechali tělo, duši a vypustili krev na hřišti, leč bohužel se to nepodařilo, k tomu se také dostaneme. A jestli si myslíte, že mám dobrou náladu, tak jste úplně na omilu, ale zase muzika nás může postavit na nohy, co vy na to? No a kdyby náhodou ne, tak s tím něco musíme udělat. Venku je krásné počasíčko, krásné solí, patřící včerejším oslavenci Janu Balážovi, skupině Elán a samozřejmě jsme Balíci za kameny, jsme Rádio Hej a přeji vám krásné odpoledne s Bastičem. Čus!

Je to tak, dámy a pánové, 25. června a to znamená, že svátek slaví jednak Ivan, ale také je Světový den námořníků, který vyhlašuje Mezinárodní námořní organizace na počest všech, kteří zajišťují globální námořní dopravu. Nevím, najde se mezi vámi jeden takový, ale víte vy co, my můžeme zpívat společně s Valdagengem a táž lodivod je zas jakára, a co říkáte na to, pojďme, dáme si to, zkusíme si to, cvičneme si to a věřím tomu, že to nějakým způsobem dáme dohromady. A kdyby náhodou ne, tak si můžete zpívat něco jiného, můžete klidně i napsat do písničku, protože dneska je to takový happy day. Takže ladies and gentlemen, náš lodivod je zas jakára. Hej, ano. Ta značka rádia Hej tady je pořád, všude přítomná, bezkonkrétní. Samozřejmě neboštíč.

Přátelé, miluju tuto písničku, já ji zbožňuju doslova. Skladbička Overload z roku, ježišmarja, teď by to úplně vypadlo, ale mám pocit, že rok 2011, bych lhal. Nepočkejte, 2008 to bylo. To bylo 21. studiové album této formace, vydané právě v červnu, ale roku 2008. Ale v srpnu toho roku se teprve vydávalo za bořem ve Spojených státech amerických. Vydané, ohlášené album mělo být původně v září roku 2007, ale bylo přesunuto v důsledku koupě agentury nebo společnosti Universal Music, která do toho zasahovala. Toto mělo umožnit řádnou propagaci alba spíše, než aby se během přechodu ztratilo, ačkoliv to pro mě bylo frustrující. Členové kapely to podpořili, je to jejich první studiové album od alba Sony Gorgiami z roku 1998 a je to také jejich první album od Conquestu z roku 1980 bez dlouholetého bubeníka Lee Kerslakea, který musel v roce 2007 z kapely odstoupit kvůli špatnému zdraví, čímž ukončil nejdéle trvající sestavu kapely, která existovala 21 let. Tak jsem se prostě jenom vykecal k tomu, abych vám řekl, že vlastně ve své podstatě ze zdravotních důvodů musí mnoho lidí opustit své posty. Vidíte, pokud jste sledovali naše hitparádu, tak asi víte, že i já tak trošičku budu přes léto laborovat, ale to nic není proti tomu. Nepijte prostě na zdraví, protože na zdraví jsou lázně. Musíte pít na život. Třeba i tu vodu v tomto počasí. Teď už jsou tady Parply a za malou chvilinku i Jardy. Krásný.

to tam. Přátelé, já jako pitomec jsem taky vstával na třetí hodinu. A doufal jsem, věřil jsem, naivní optimista, já jsem nechutný v tomto směru. Já jsem prostě věřil, že tam fakticky nechají krev. Ale když jsem viděl, co předváděl třeba Douděra, jak jsem si říkal, doufám, že ho vymění. Ne, ten starý pán vyměnil nejlepšího hráče prvního poločasu a tím byl samozřejmě ten mladý, teď mi to vypadlo z hlavy. To je jedno, v podstatě jde o to, že kdo tam vyčníval, kdo tam něco hrál. Ke konci mohl toho mladého, úplně nejmladšího poslat na hřiště, tam pošle toho nemocného, nebo jak se jmenoval, chorý vlastně. Dělám si legraci. Ne, vážně, víte co, měli krásnou dovolenou, užili si to, pocestovali si, mnozí, jestli jste se dívali, mají i nové sestřihy, takže se tam nechali ostříhat, nakoupili rodičům a přátelům, partnerkám, tak berme to tak, že to měli za odměnu, že se tam vůbec dostali, no, tak jako budeme optimisté a oni teďko pojedou kam? Pojedou domů a budou zakládat svaz českých bohémů a bude jim tam hrát tomu vohnout, protože oni jsou přece kingové. Oni se po 20 letech dostali na mistrovství světa v Kopane, kde udělali sice ostudu největší z největších, že i Kiraso a nebo Kapverdy by nás zbyli. Nemluvě o ostatních, kteří by nám nejraději vypíchli oči. No, stalo se. Je to za námi a budeme fandit komu? Já Argentině.

13. hodina, 8.40. minutka, nám pomalinko jistě končí první hodina, první dějství Losba Stardust. Přátelé, musím vám něco říct, já jsem ráno po fotbale si dal kavčo, cígo, že takhle, co ještě můžu. Už jsem měl načerpáno a musel jsem k lékaři s určitou tekutinou, nebo rozebírat raději. No a cestou jsem poslouchal různá média a najednou jsem zaslechl skladbičku, kterou vám za malou chvilku pustím. Já jsem ji, samozřejmě ji známe všichni, je ikonická, jo. Prostě by mě zajímalo, kdo tam potom hraje, ale tak dále. To není podstatné vůbec nic. Podstatné bylo to, že ta písnička je skvělá, je ikonistická, ale hlavně ikonická, jak chcete. Ale co je důležitější, co vám musím říci, je to, že bylo to, myslím, v roce 2024, když Alex Van Halen napsal knížku Brothers a tam to taky rozepisoval. Já jsem to někde četl už dříve o tom, že v podstatě David Lee Roth, který byl dlouholetým zpěvákem skupiny Van Halen, tak byl vždycky divočák, vždycky komedia, vždycky kašpárek, vždycky šakové šmíry.

předvedl při koncertě. No, já zamětl vou dolů, jako jo, ale asi bych za těma škopkama, kdybych seděl, tak bych se pláklo, kdyby mi nad hlavou letěl chlap za staženýma nohama. Nic, mějte se báječně, 10 minutek do konce této hodinky a potkáme se v té příští krásné letní odpoledne s datem 25. 6.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Praze. Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Rok 25. tohoto tisíciletí, to znamená loňský rok, a toto byl druhý single z alba Domination, který vydala kapela Primal Fear, a tento single vydali 3 měsíce před vydáním tohoto alba a opravdu se, myslím, ta skladbička podařila. Vítám vás tedy v druhé hodince Los Bastardos a podíval jsem se do mailu. A Honza, včerejší oslavenec, takže brázda, přeji ti všechno nejlepší. No, prosím, zahraj nějakou pěknou od ZZ Top pro elektrikáře z Jičínska, kteří už toho vedra mají plné zuby. Chlapi, buďte rádi, že je vedro a že vlastně nejsou bouřky a povodně a nejsou elektrikářské problémy, vypínání a vypadávání proudu a podobně. To byste se elektrikáři teprve nenudili a potili ve vlastní krvi a ve vlastním vlastní šťávě. No ale já vám každopádně jednu z takovou vybírám. ZZ Top a Pink Cushion, rok 1997. Zapíň se do tohoto roku vrátím stejně tak s kapelou Hammerfall a s chladničkou Detroit City. Dámy a pánové, toto je do Jičínska, tam, kde je tenhle stráholec a kde Runcajs s tou svou dělali monkey business.

Beatles of Us a Northern Union teď momentálně dohrávají svůj song na Hey Radio. A přátelé, od pondělka máme překrásné počasí. Já se tady rochním a kochám se a vy se zatím potíte jako vrata od chlíva. A co pijete, prosím vás, pěkně? Byli tady dneska, bylo tady spousta lidí a ten jeden říká, já už se těším odpoledne, až zapíchnu tu kulatou lopatu, to znamená své auto, a zajdu si na pivečko, ale během letních večer, veder teda, většina lidí sáhne po sklenici vody. Teda já mám na pivo chuť už asi od března, jo, ale nebudeme se o tom radši bavit. Je to správně, ale nevždy to stačí, ta voda. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejné mléko. Ano, to mléko, které by sice lékaři zakázali, ale nevadí, oni fakt něco zakázali, doporučili mi Plzeň. A podobnou výhodou mohou mít i různé rostlinné alternativy. Já teda nevím, protože já jsem dostal takovou chuť na všechno možné. Já jsem dokonce, já vypiju jednu Coca-Colu za rok, a to ta dvoudecová mi stačí úplně bohatě, nebo třídecová. No a už jsem vypil tento týden tři, jako jo. To, ale znamená to tedy tak, já se vrátím k té původní myšlence, že po vypití sklenice mléka si tělo udrží tekutiny déle a hydratační účinek tak déle přetrvává. Odborníci doporučují pro optimální každodenní hydrataci mléko, potraviny s vysokým obsahem vody a také nápoje, jako je kokosová voda nebo bylinné čaje. To jsou ale takové nesmysly, že pijte to, co máte rádi, pijte to, na co máte chuť a co vám udělá dobře. Již to potvrzuje vědecká studie, že ne všechno je takové a onaké. Já bych se o tom mohl bavit strašně dlouho, ale nenapadlo by mě ani omylem, že mléko ve vedrech je lepší než voda. No, nevím, nejsem si to až tak jistý, ale když voda dojde, tak to potom bude mazec. Nemá vody na pustyni, drodzy kochanci, tu je grupa Vibe a nemá vody. Máte žízení?

nám dohrál La Sirena alias Bruce Dickinson. A teď pojďme za kapelou Weezer. Ti oznámili 20. album své kariéry s velmi známým názvem. Ano, je to eponymní album s novým zlatým barevným schématem a právě vydali z Bruce nový společný single We Might As Well Be Strangers se speciální hostkou Carly Hartzman, která se sdílí s Riversem Kuemem dokonce i vokály. Ovšem já tu nahrávku nemám, tak jsem šáhl po jiné legendárnější a věřím, že se s kapelou Weezer alespoň se známíte.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: Uznejte, skvělý Kissinger nemají, jako bez nároku na cokoliv. Musím říct jednu věc, že mě sice jímá vztek, jo, chystám něco virálního, postupně si s tím pohraju, jo, prostě, ale teď momentálně, když chodím po tom internetu, vy taky určitě, že samozřejmě máte 30 minut třeba obědovou pauzu, takže po 60 minutách se vracíte a jste plní energie. No a já jsem tady samozřejmě jako vy zaznamenal spoustu zajímavých věcí na naší politické scéně. Nerad se o politice vyjadřuji, protože se mi chce potom zvracet, blinkat, kakat, čurat, já nevím co všechno, ale je mi to, no je mi to úplně jedno. Ale pan náš, ten hlavní, jako jo, ten Yorkshire na motorce, tak říká, že je hlavou delegace automaticky. No a na to vzkazuje okamžitě náš slavný rokový kytarista, že prezident v čele delegace nebude, protože k tomu nás neodsoudili, řekl. Takže podle ministra zahraničí Petra Macinky neznamená středeční rozhodnutí ústavního soudu, že prezident Petr Pavel povede českou delegaci na nadcházejícím summitu v Ankaře automaticky. Prostě ne a basta, řekl. No tak jsem rád, že o sobě víme, no ale nespojujte si prosím některé věci s některými věcmi, protože to ani tak nějak nejde. V České republice určitě ne, protože fotbal neumíme, v hokeji jsme dopadli blbě, jo. V tenise nás taky vyřadili, i když máme skvělé světové hráče. Máme vůbec jedný z nejlepších sportovců. Podívejte se na ten hokejbal, který se teď hraje. To je parádička jenom sledovat. Takže budeme se radši bavit o sportu, o tom, že jsem si včera vsadil a zase nevyhrál, ať vás potěší cizí neštěstí a tak dále, a tak dále.
1: Daniel Landa, zdravím vás, poslouchejte rádio, hej, poslouchejte dobrou muziku.

0: Dvoudenní hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.

tak, zhasnul jsem čiko, tipnul jsem ho, jo, rozumíte, protože začátek hodiny a já tady čtu normálně, že kde bude o víkendu 40 stupňů a předpověď pro 50 měst, jo, to nechápete. 50 městech v České republice bude 40 stupňů. V Česku se o víkendu teploměry vyšplhají k extrémním hodnotám a to vlastně se přiblížíme k roku 2012, no a to si najdete na netu, ve kterých městech to bude, já vám to říkat nebudu, já se podívám, jestli tam je nějaké to moje městečko okolo, ale co já vlastně budu, já zítra tady nebudu, budu tady jenom ráno a tím pádem já mám zítra svatební den, ne, že bych se já ženil, to chraň, chraň ruka páně, když vám řeknu kdo, to vám řeknu zítra ráno, musíte poslouchat, to bude zajímavé zítra, já mu zkusím zavolat, jestli se ženích připravuje, ne, jak starožní ženích s přetočeným tachometrem, partnerka a tak dále, no ale to nevadí, je, ale velmi zajímavý člověk, no ale věřím jedné věci, že si dáte pozor, jo, pátek, sobota, neděle, nesmíte, já vás prosím, abyste nebyli na ostrém slunku, nenatření, nenamazání samozřejmě a tak dále, abyste byli opatrní. A teď už budeme hrát komu? No Honzovi Řádkovi z kapely Hard Colony ke včerejším meninám a doufám, že to v kapele oslavili, že byli spolu v krabici a že je všechno v pořádku. Tak se přímo nabízí, že?

Český Beriněk, Axel Rippel. A skladbička z alba Games of Sins roku 2016. Já tady mám ale zajímavou zprávičku, protože James Hetfield se normálně teďkom vyjádřil ke svému vztahu k fanouškům kapely. Nejvíc prý vyrostl v nejtemnějších dobách. Když vystoupím na pódium, říká, cítím se tam mnohem lépe než v běžném životě. Mám pocit, že s našimi fanoušky můžu být tak snadno sám sebou a čím víc jsem sám sebou, tím víc se jim to líbí. Je to prostě opak toho, jak jsem byl vychován. Být sám sebou a mít svůj názor nebylo vždy vítáno. Chápete to? To bylo moudro několikrát vylečeného alkoholika. Jak je na tom teď, nevím, ale vím, že je strašně vtipný a jeho virální videa mě strašně moc baví, takže vemte si, že opravdu, pokud máte kolem sebe dobré lidi, važte si jich, protože jsou někdy víc než ti vlastní. Tady je Metla, tady je James, tady je Lars, tady je Kirk. Harry, ty dohraje na tu basu, to už nechám na vás. Tak pojďme do toho, přátelé, hezké odpoledne.

Přátelé, musím vám říct, že tuto skladbičku vyloženě nesnáším. Ona bude mít příští rok 10 let v originále. No ale já jsem takhle chodil po těch akcích, já ji nenáviděl od začátku. Jo? To tak přijde někdy, že ta písnička vám prostě neleze, nebije vám srdíčko, hlava vám z toho třeští. No prostě ne. No a přišla za mnou, jak jsem hrál na nějaké akci, jako DJ jsem dělal, že? Tak hrál. Já vždycky říkám, DJ, nehraješ, ty pouštíš, vole. Ale no tak prostě bylo to věc názoru. No a zkrátka přišla za mnou taková dívenka a říká, prosím vás, nepustil byste mi Despacito, říkám, a kdo to zase je, nebo co to je? No to je Luis Fonsi přece v originále, vy to nevíte? No, já říkám, ne, a hra to ani nebudu, jo. Kdybyste chtěla něco jiného, já vám pustit třeba to, nebo ono a tak dále, ne. Přišla druhá dívenka, říká, ale vy jste ale ošklivý, pane, proč to nezahrajete? Já se ani tak dívám, pěkná holka, pak tady bydlela 5 roků se mnou, no, ale na druhé straně já říkám, a co jako, tak jí to zahrajte, no, já to zahrál v této podobě, tak tamta mě nenáviděla, odešla z akce a ta druhá se nastěhovala ke mně. No, tak potom si vyberte, jak ty písničky můžou fungovat. No, je to prostě řehole. Je to řehole a nebudeme se o tom bavit, prostě tak nějak to bylo a nějak bude. Pokračujeme dále, co si dáme, no, když hovořím o tom, že Despacito ne, no, tak jsme přece co?

Vědci si myslí, že mají patent na rozum a že všechno, co řeknou, musí být zákonitě pravda. Ale ne, dělám si legraci, přece jenom. Ale vědci zjistili, že lidé, kteří pijí v těchto vedrech 5 litrů vody denně, mají o 70% lepší náladu. Protože celý den tráví na záchodě sami, v chládku, a nemají čas na ostatní lidi a na dostatní hovatiny, takže ve své podstatě čím více vody, tím více klidu a dobré nálady. Jdu se napít mléka, bo se mi nechce.

Děti moje, taky jsou kolem vás otravné mouchy. No to je hrozný, že? Prostě horší je moucha v pivu. Ale víte, co vám povím? Jednu takovou zajímavostku, že ve své podstatě budu to tady pomalinku a jistě balit, nevím, co bych dodal. Tady přišel e-mail a já jsem teda, protože jsem se díval, že ostravský vysílač zase nějak nefunguje, takže mi to úplně jedno, protože já vysílám pro ostatní a pro dále a tak dále. A přišel e-mail, tak doufám, že ho slyší náš šéf, protože píše otevři. Přišel ti dar v hodnotě 2 milionů euro. Tak nevím, k čemu tady naháníme reklamu, když náš šéf dostal e-mail, že dostane dar v hodnotě 2 milionů eur. Stačí kliknout a pak si to hodit. To je všechno, jako co bych asi k tomu dodal. No a na druhé straně my se uslyšíme až zítra ráno, protože já jsem se dozvěděl, teda volal včera kamarád Milan Krčil, že jde dělat Chrudímku. Jako vlastně si myslím, že jde čistit řeku Chrudímku v Chrudími. Ne, on tam má ženu, jo, přítelkyně, takže on je teďkom u ní, já jsem si myslel, že bude čistit jako tu Chrudímku, ale Milan říkal, že nemůže ven, protože kdyby tam zůstal venku na tomto sluníčku, tak by potom vypadal jako Morgan Freeman a dost, že si ho pletou s Karlem Svobodou. Takže ve své podstatě se těším na zítřejší střídání s Milanem, aby nám to všechno vysvětlil. No a vy si užívejte dnešní čtvrteční den, zapijte žal z fotbalu, no a vůbec nad tím nepřemýšlejte, protože nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře, o tom žádná. Bastič

nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: www.ptn.cz. Buďte slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
4: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
8: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
7: Cajda Šrot.
8: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z Farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
7: Dobrý den, tady Bob, vítám vás zase ve studiu. Máme tady dneska významného hosta, je to pan ředitel kanceláře společnosti Partners. Jmenuje se Ondřej Hatlapatka a dnes si budeme povídat o specifickém finančním produktu a ten se nazývá životní pojištění. Já vás vítám, Ondřej, dobrý den.
8: Dobrý den vám i dobrý den všem posluchačům rádia.
7: Můžu se vás zeptat takhle na ostro, jestli bych si já ve svém věku mohl ještě udělat životní pojištění?
8: Takhle, nevím popravdě, kolik vám je, ale vypadáte velmi dobře a určitě samozřejmě mladě, takže ano, určitě můžete.
7: A k čemu by takové životní pojištění v současné době bylo?
8: Tak rozhodně asi už k jiným věcem, než dříve v nějakých devadesátkách. Dneska se životní pojištění zaměřuje prioritně na krytí těch klientů, ne na nějaké spoření, investování a tady ty podobné nesmysly. A samozřejmě ta doba se obrovsky změnila a my bychom dneska u vás řešili ideálně velká rizika, to, co nejvíc může ohrozit váš příjem.
7: Dobře, a když se zeptám ještě jinak, jestli vy jste říkal v minulosti, to bylo jinak, ale v současnosti to životní pojištění má trošku jiný parametry. Mohl byste trošku to rozebrat do hloubky?
8: No, když životní pojištění vznikalo tady na trzích a právě to, z čeho všichni si nesou to stigma z minulosti, tady bylo, tak to bylo takové to kapitálové životní pojištění. Trošičku vás krylo, trošičku chtělo vydělávat, ve finále nedělalo ani nic pořádně. A co bylo horší, většina těchto produktů vznikla jen za účelem ať už provizí nebo čárek prostě pojišťoven, anebo právě toho, že na nějaké kapitálové hodnotě, kterou tam klient chtěl investovat a bylo mu to tak jako řečeno, tak to padalo někam do černé díry a moc nikdo nevěděl, kam to jde, ono to šlo samozřejmě pojišťovnám do kapsy. S tímhle ale útrum samozřejmě přišla spousta regulací, spousta nových zákonů a tak dále. I ty pojišťovny už vědí, že ti klienti nejsou úplně hloupí a začali se ptát samozřejmě, kde jsou ty peníze, proč to tam jde, jak to je a tak dále. Takže se samozřejmě časem přešlo na investiční životní pojištění, které už trošičku lépe kryly, ještě pořád jakože vydělávali, jen už klient aspoň věděl, kde vydělávají a jak teda se ty peníze vyvíjí. Nic ale neměnilo na tom, že furt asi prvních 7-8 let to šlo všechno do kapsy té pojišťovny, jo? Takže to zase jako žádná velká investice nebyla. A nejlepší byly dotazy různých pojišťoven a přepážek různých pracovníků, kteří se ptali klientů, jestli to chtějí více na spoření anebo více na krytí. Jo? Tak tady už z toho je jasné, že je to nesmysl spořit a investovat můžeme úplně jinými produkty. No a my to chceme na krytí. A vlastně tak nějak se ten přerod tohoto produktu změnil v to, že přišlo a bylo velmi populární rizikové životní pojištění, tedy to, které vás kryje naprosto na vše jako klasické životní, tak jak jsme ho znali dřív, jenom neinvestuje. To znamená, já se jakoby sázím s pojišťovnou, že když se mi něco stane, tak dostanu spoustu peněz, ale je to popravdě sázka, kterou úplně nikdo z nás nechce vyhrát.
7: To s vámi naprosto souhlasím a myslím, že je čas na nějakou tu písničku, takže pojďme si dát pauzu. Ondřej se potřebuje napít kávy. Zatím.

0: My jsme tady zpátky po písničce a já mám na Ondru takový dotaz. Ondra tady zmínil, že dřív do pojišťovny, když dávali klienti peníze, tak někdy se stávalo, že ta pojišťovna to celý sežrala. A já se chci zeptat, když přijdu do Partners, do společnosti, do vaší společnosti a budu si chtít tu pojistku uzavřít, tak vlastně už mám teď jistotu, že ty peníze vaše pojišťovna určitě nesežere, ale k čemu to bude?
1: Tak je to skutečně tak, jak říkáte, dřív právě nebylo úplně ve zvyku v životním pojištění mít ta rizika, nějaká tam samozřejmě byla, to nemůžeme úplně jako zahodit, ale byla minimální, protože ten svět to neuměl, bylo to strašně drahé, samozřejmě k tomu spousta výluk, takže nic moc jako optimistického, ale aspoň něco, jo, jako zase nemůžeme říkat, že všechno bylo špatně, a aspoň něco, jenom prostě vždycky se tam jako někde spořilo a to spoření lidi očekávali a ono nic nepřicházelo, jo, takže ta investice tam fakt padala prostě jinam a ta poplatková nákladová struktura těch pojišťoven byla šílená. Dneska je ten stav úplně jiný, hlavně musíme to vzít úplně od začátku, i ten proces toho sjednávání je úplně jiný. Dřív prostě klient přišel, řekl, chci životní pojištění, nikdo mu něco narval, nikdo tomu pořádně nerozuměl, hlavně, že to takhle je, byly 3-4 produkty a vlastně celkem unifikované. Dneska je to spektrum obrovské, opravdu jenom to samotné srovnání těch jednotlivých produktů, těch pojišťoven je úplně neskutečné, to nepřeberné množství a ten trh se vyvíjí strašnou rychlostí, abych dokonce to přirovnal skoro k takovému IT, kdy neustále vychází nějaké updaty, nějaké aktualizace, které prostě ty pojišťovny nahrávají a předhání se v tom, kdo má méně výluk, kdo má lepší pojistné podmínky, kdo bude víc plnit, kdo umožní častěji plnit ze závažných onemocnění, kdo je lépe definuje, protože samozřejmě už taky zjistili, že napsat si 30 závažných nemocí do pojistných podmínek je fajn, ale přijde 31., kterou nikdo nečekal a budeme to plnit nebo ne. Takže už ten postup je jiný. Samozřejmě dneska já velmi apeluji na podrobné vyplnění zdravotních dotazníků, nelhat ve zdravotním dotazníku, protože to byl ten kámen úrazu, protože pojišťovny neplnili, klienti lhali o svém zdravotním stavu a tak dále, no tak to je jasný, že potom nebudu plnit. A potom samozřejmě pořádně nastavená rizika. A tady se zarazím, jsme Češi, milujeme bolestné, máme rádi, že když si píchneme do palečku, takže za to dostaneme pár stovek, ne-li tisícovek a to je pro nás to nejpodstatnější a upřímně řečeno, ruku na srdce, není to vůbec důležité. V té pojistce prostě mají být velká rizika, která ovlivní vaši domácnost, když se vám něco stane. Ať už je to smrt, ať je to invalidita, závažné nemoci, trvalé následky úrazu, prostě něco, co skutečně zaviní, nebo to, co když se vám stane, tak tohle vám bude kompenzovat příjem, který ta domácnost aktuálně potřebuje.
0: Skvěle, to děkuju za odpověď. Já se ještě tady zeptám, protože jsme to jenom nakousli a nešli jsme do toho, pro koho tahle ta pojistka je vlastně vhodná a naopak, komu by tahle ta pojistka ani moc nevyhovovala?
1: Tak, obecně segment životního pojištění, obrovsky se ta mentalita změnila hlavně v covidu, kde lidi zjistili, že se jim opravdu něco může stát, začali se o sebe bát a dneska to začíná být opět takové to téma, které přitahuje ty klienty k tomu jednacímu stolu a už kromě hypotéky, což je ten standardní jakoby otvírač dveří, se stávají to životní pojištění velmi jako aktuálním a protože to chtějí řešit. Takže já dneska to vnímám tak, že životní pojištění naprosto pro každého. Dokonce já razím tu teorii, že čím mladší jsem, tím větší pojistné částky bych tam měl mít, že kompenzuju ztrátu svého příjmu. Takže logicky děti by měly být zajištěny úplně nejvíc. Už jsem se setkal s takovými těmi řečmi, že někdo něco nepojistí u dětí, je to zbytečné a podobně. Nesmysl, děti musí být obrovským způsobem zajištěny. No a samozřejmě čím mladší jsem, tím se menší riziko pro pojišťovnu, takže tím menší cenu budu mít a tak dále. Čím jsem starší, tím je to samozřejmě horší. A už k tomu přichází ten druhý parametr, a to je, že už mi něco i zdravotně může být. Takže mě taky ta pojišťovna třeba nemusí přijmout do toho pojištění a na to pozor. Takže odpověď na to, pro koho už by to třeba nemuselo být, tak například pro někoho, kdo už se s něčím dlouhodobě léčí, s něčím vážným, nebo kdo má třeba vážný úraz, tak tam už je jasné, že už ho třeba ta pojišťovna nemusí pokrýt, už ho nemusí pojistit, a nebo naopak třeba na to dostane výluku a na to bacha. Takže čím dřív, tím líp.
0: Dobře, a když teda už jsme u toho, můžu se zeptat, máte pro tyto klienty nějaký jiný produkt, kterým by se to dalo třeba kompenzovat?
1: určitě. A já se dotknu, já nebudu vlastně ani odcházet tady z tohohle segmentu. Prostě každý člověk může mít pojištění a jak jsem zmínil, každá pojišťovna umí něco jiného. Jsou dokonce pojišťovny, které dneska se chlubí tím, že umí pojišťovat lidi s cukrovkou, kteří už jako mají diagnostikovanou, kteří se léčí a prostě jsou ochotní za nějakou přirážku prostě pojistit a za nějaké podmínky a jiné pojišťovny se s nimi ani nebaví. Takže vždycky se ta cesta na tom trhu dá najít a tady prosím vás budeme apelovat trošku na posluchače. Není cestou to, že přijdu do jedné konkrétní pojišťovny a řeknu, chci se nechat pojistit. Většinou je ta cesta opravdu přijít k někomu, kdo je nezávislý a kdo těch pojišťoven má v portfoliu víc a dokáže vám skutečně zvolit objektivně tu, která je pro vás vhodná i vůči vašemu právě třeba věku a zdravotnímu stavu.
0: A to je právě společnost Partners, do které se nemusíte bát jít, protože přesně tam vám jsou schopni poradit, jakou pojišťovnu pro vás vybrat. Takhle bych to řekl. A teď si dáme zase písničku.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: jsme zase zpátky s Ondrou ve studiu ze společností Partners a chtěl bych se teď zeptat na takovou záludnou otázku, hodně záludnou. Představte si, že klient za vámi přijde a platí si třeba už 15-20 let si platí nějakou pojistku a vy mu řeknete, že by bylo lepší nějakým způsobem upgradeovat. Jenomže on už do ní nasypal poměrně značnou částku peněz a on teď o tu svoji částku přijde. Jakým způsobem se to dá vysvětlit tomu klientovi?
1: Tak, to je naprosto perfektní otázka, díky za ní, protože to se skutečně stává. Ti klienti mají pocit, že když si platí něco 15 let, tak to přece už musí takhle být na pořád, prosím vás, nemusí. Musíme rozlišovat, co si platíme. Životní pojištění jako takové nám prostě žere naše peníze, které platíme za cenu těch rizik. My si platíme vlastně službu toho pojištění a oni nás za to samozřejmě kryjou. A já bych to srovnal úplně stejně, jako když si 15 let budete platit streamovací službu na televizi a prostě vás přestane bavit a ta nabídka už nebude aktuální, nebude zajímavá, ale prostě jiná streamovací služba bude lepší. No tak to přece taky vypnu a změním to na tu druhou a neřeším, jestli mě někdo někde vrátí peníze nebo se o něco přišel, no prostě holt jsem využíval nějakých služeb a teď budu využívat jiných. Jen u toho přechodu, u toho životního pojištění to není tak jednoduché jako se streamovací službou. Tam musíme samozřejmě dávat pozor na to, že za těch 15 let můžeme mít nějakou zdravotní komplikaci, díky které nás třeba nová pojišťovna nemusí vzít. Musíme si dávat pozor na to, jestli ta nová streamovací služba v podobě životního pojištění bude mít dobře nastavené pojistné podmínky, jestli nejdeme naopak do nějaké léčky, jo, kterou na nás nějaká pojišťovna připravila. Vemte si, přeci jen je to 99 stránek malého drobného písma a mojí prací jako poradce je to znát a umět se v tom orientovat. Chudá klient ten moc většinou neví. Takže je to buď o té velké důvěře nebo o nějakém srovnání, ale vždycky přes internet to bude reklamní médium, takže potřebujete nějakého znalce, který tomu bude rozumět. Tak pozor, tady při těch přechodech skutečně jako nejde o to, že o nějaké peníze přicházím, to se můžeme bavit v rámci třeba té investiční částky, že jsem čekal, že tam bude víc a ono není, no to je prostě svět investic a hlavně těch poplatků pojišťovny, které jsem platil, ale to, co mě stála rizika, například platil jsem 1000 korun, 200 z toho se investovalo, 800 šlo na krytí rizik, no tak těch 800 jsem každý měsíc jakoby pomyslně vyhazoval z okna, protože jsem si vlastně platil tady toto. A to ti klienti musí pochopit, já jsem neinvestoval 1000 korun, já jsem investoval jenom část z toho, zbytek šlo právě na to krytí a tak to prostě má být. A u rizikovky už neplatím na investici vůbec nic, tam už dneska platím všechno na krytí rizika, když se mi nic nestane, no tak jsem prostě za celý život platil poplatek za to, že se mi nic nestalo a to je vlastně správně.
0: Tak děkuju, Ondro, a ještě jedna taková záludnější otázka. Představte si, že klienti hodně často naráží na takzvané výjimky z toho pojištění, nebo vy tomu říkáte nějak odborněji, vy to určitě pojmenujete, ale jsou to takové malé záludnosti, tak na co si nejvíc dávat pozor?
1: No a to je právě v tom malém drobném písmu. Jsou to výluky a právě klient třeba může podepisovat smlouvu, která se jeví úplně růžová, nádherná, úžasná, zalitá sluncem, ale právě třeba v tom malém drobném písmu má napsány vychytávky, jednu takovou, kterou si dnes pamatuju, je, že jedna pojišťovna tady zahajovala činnost v České republice, zahraniční pojišťovna, a měla ve výlukách například to, že prostě úraz při sportu plní jenom za předpokladu, že měl klient všechny doporučené pomůcky. No a vemte si, že u některých sportů je doporučená pomůcka, ne povinná, ale doporučená, například suspenzor. A teď ruku na srdce, kdo z vás na kolečkový bruse nosí suspenzor? Asi nikdo. Takže by ta pojišťovna vám třeba vůbec v tu chvíli nemusela plnit. No a na to jsou tady potom právě poradci, abychom se s tímhletím prali a toho klienta navigovali tam, kde naopak tyhle ty špatné věci, napadly mě teď jenom zprostý slova, tyhle ty špatné věci právě na ty klienty nejsou a ta pojišťovna je tam od toho, aby se těch klientů vážila. A další věc, pojďme ty pojišťovny prostě úplně neměnit, pojďme udělat jednu pořádnou, která ty klienty stojí natolik, že tvoří ty updaty. A za mě je úplně nejlepší ideální stav, kdyby klient fakt jako celý život měl ideálně perfektně nastavenou smlouvu pojišťovny, která je pro klientská. To poznáte tak, že skutečně updateuje ten svůj produkt na pozadí, tak jako dneska to děláte se svým počítačem, a vy tudíž nemáte potřebu přelézat z pojišťovny do pojišťovny, řešit jiné výluky, pojistné podmínky, nedej bože svůj zdravotní stav. Prostě zůstane vám jeden počítač na celý život, ale ten se vám aktualizuje. A to si myslím, že je správný přístup ke klientům.
0: Děkuju, to je skvělá odpověď. To znamená, že nechoďte, přátelé, do pojišťovny, ale běžte rovnou do Partners. A my si teď dáme další písničku.

Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

přichází čas, kdy tolik se bojím, že umíráš, Evropo, na úsvitu dějin. Evropo, lásko, Evropo, má.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině, před námi jsou dvě neukecané hodiny klasického rocku a old school heavy metalu. Na úvod dnešního speciálu, reprizovaného ve středu a ve čtvrtek, jsem zvolil jednu pecku od americké gothic doom metalové kapely Type O Negative. Tato čtveřice, která vznikla v roce 1989 v Brooklynu, byla totiž za velkou louží oceněna svým úplně prvním zlatým singlem, a to za skladbu I Don't Wanna Be Me, nechci být sám sebou. K tomuto úspěchu těmto Newyorčanům určitě pomohl velmi vtipný videoklip, ve kterém se herec Dan Fogler natřásá před kamerou v převlecích různých celebrit, včetně Marilyn Monroe, Michaela Jacksona, Britney Spears, Eminema a také samotného frontmana kapely Type O Negative Petra Stillera. Ten se tohoto úspěchu bohužel nedožil, zemřel v dubnu 2010 na selhání srdce. Bylo mu pouhých 48 let.

0: Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rockové démanty.
8: Skvosty rockové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem.
10: Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej.
9: Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast.
11: Stále je s vámi Petr Zlámal. Druhou hodinu našeho speciálu otevřu s úplně stejnou kapelou, jakou jsem vám navídl před hodinou. Od americké gothic doom metalové čtveřice Type O Negative si dáme jejich největší pecku s názvem Black Number One a pod titulem Little Miss Carol. Black Number One, tedy černá číslo jedna, přitom neodkazuje na černou barvu pleti, ale na odstín černé barvy na vlasy typický pro gotickou scénu. A podtitul Little Miss Scare All bychom mohli přeložit jako malá slečna strašilka, prostě slečinka, která všechny děsí a pouští na ně růzu.

herself. She likes the dark.

Tak takhle končí romanticky vystavěná skladba The Space, která uzavírá první LPčko britské neoprogresivní kapely Marillion, natočené s jeho současným zpěvákem Stevem Hogarthem, který nahradil Fishe, příznačně nazvané Season's End. Neodolal jsem a svoji vinylovou sbírku kapely Marillion jsem rozšířil i o toto remixované LPčko opatřené novým obalem. Skladba The Space, kterou jsme si právě vychutnali, není ani tak o vesmíru, jak vypovídá její název. Ten prostor představuje spíše vnitřní prázdnotu a odcizení, které člověk může cítit, a to i tehdy, když je na vrcholu světa. Ale závěr písně přináší útěchu. Nejsi v tom sám, protože úplně stejné pocity mají i ostatní lidé. Takže buďte v klídku, pokud se někdy cítíte podpsat. Taky se tak někdy cítím, to je úplně normální. Život je občas, bohu dík, taky pěkně hořký. Mějte se báječně a držte vlnu. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Melín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou tu Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Melín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém éteru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Bang Munch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

with protein from bits of whole grain cereal, beef,

To byl Kevin Twilight a Harmony of New Wave na Gold Music Radio, tak Radio Hey s muzikou 70. a 80. let ve všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky postpunku, a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

0: to byly klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takového se z té hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale s Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000 letí a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.
1: Death.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Staircase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let, a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic.

Je pondělí 9 hodin večer, posloucháte Dark Wave na rádiu Hey, od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Už po sedmé se vrátíme do gotického hudebního roku 1996. Přeji vám příjemný poslech.